0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Chválte Hospodinovo jméno. Chválte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě, v nádvořích domu našeho Boha. Chválte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jméno, neboť je líbezné.

cestě si připadám jak pěšák v poli uprostřed bitvy, kde lež pravdu skolí.

ještě zní salvy poslední. Kolik z nás musí jít údolím stínu, kde světlo ztrácí moc, když neseme vinu. Chci žít.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nenadýmá, nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhá.

Dlouho ještě, hospodine, na mě ani nevzpomeneš. Dlouho ještě chceš mi svou tvář

Schledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.